0: ticho, pozor, odpočítám to, jo?
1: Já počítám.
0: Tak počítej.
1: Raz, dva, tři, včil.
0: Ne, to je pomalu.
1: Včil.
0: Ne, je. Raz, dva, tři, čtyři.